0: chvíli vysielame správy Československého rozhlasu, hydrologické správy. Po chvíli vysielame správy Československého rozhlasu.
1: Bylo 10:30 minút po 11. Dobrý deň, vážení poslucháči. Vysielame správy Československého rozhlasu. Dobrý deň, vážení poslucháči. Vysielame správy Československého rozhlasu.